zatancuj si so mnou. Dievča plavo v lase, jedna pieseň skončí a druhá začne zase. No a keď hudba stichne, ty budeš mojou ženou. Tancuj blízko pri mne,

vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.